Šláhatka světu jako letní šaty z těžké deště, má vlastní ženě s ní mazertu. Otisky cizích prstů i slova rozloučení, která se svínem mění na další zbytečná ještě. Níž si svůj kříž jak hashtag a všechno vidět, buď to z dvou stran nebo dvojmost, snadno se dojmout a držet se myšlenky, že žádný úplně ti není a nebude dost velký, aby si si na něj neštěk. Všechno to chtít obejmout, oplotit, odtrpět, odpustit. Všechno to chtít obejmout, očichat, ohryzat, odtušit. Návštěvní místnosti hrát staré písně pro přítele, který ze skvrn od oleje vyčet světu, že mu zleje. A sám být vykolejen, takže padáš nahý do fontán a obutý do postele. Vylízat srdce do dna jako talíř, který zraz byl na své vlastní svatbě. A pak zkoušel střepy krví slepet. Držet se vína v petce jako štětce slepý malíř. Zvládnout tak dva dny nepít. Všechno to chtít obejmout. Ochočit, ošoustat, ochránit.

Vrhat se na měsíc jako žralok na návnadu, neumět někce lhát a bát se říct tvrdou pravdu, usínat za běhu a probouzet se v ženském těle, líst nahý do fontána a obutý do postele, ztrácet se v příběhu a nacházet se v odmlčení. Furt se rvát za něhu a pak válčit s odpuštěním.

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš.

tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě a řasy téměř v ofině a měla ráda pecky v čokoládě.

je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

stačí pohled zpět. O moc bohatší se vracím z toulek svých. Nesním o třepichu a mám na rtech smích.

rytmus vlaků i blues lopatkových kol. Všechny písně, které vrací Glen Bahor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaků zní a vidí měsíc mezi mraky plou. Znám cesty, po nichž musí člověk jít, i údolí, kde písně mohou znít. Proudy řek, co mají lesky korálů,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se

tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dlaždičkách za ním černý havran stál.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna.

Salama se schází se mnou každý pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí.

Já po decimetru ráje toužím víc než po ženě. Vypaluju stáje a stromy sázím splašeně. Můj posel ztratil paměť a na oslu teď bloudí Arktidou. Nechává se hanět

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

Koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

Já město znám, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti indičtí sloní.

říkám sousedově matce, že maslny na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že jim

sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne.

Musel jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, zvony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: sedm kilo. Navíc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Je krátce po čtvrté hodině.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

jdeš tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mě doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Daná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.
2: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzik a že to tam zpívá?

kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta

s léty nestárnou, tma do mysli vhání minuty nás dvou. Proč teď není včera, kdo umí vracet čas?

pouze prozvaná. Jsem tvé srdce ve dvou zlámané, chuť hořkých mandlí a rudé rtěnky. Pro tvoji chůzi jsem led příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy řekneš chci tě a já nechám se chtít.

četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáži.

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nás zvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší. Pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme

přelezli plot. Život se nádherně blíží, pak přijde věčnej klid.

Když před hodinou začalo léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou. Poslovení.

můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé žito ráno před sklizní, ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání, duše se vzná.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulí rtíky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.

sklony, všichni prahnou po sexu, v kůži nebo v latexu. Já bych chtěl bez verek

0: krátce po 7. hodině raní.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

napadlo foukat jim do kaše. Nejezdil jsi na koni, cválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách pohostí. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle.

zkusit se s mocným přijít, mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit, korektně zdvořile, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rynku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají.

Zahradník z přívozu pleje úrodu, kolena chrání si pod prsenkou. Už dá víc práce vyšlapat do schodů, uvázat kytku s milenkou Lenkou. Za oknem zvadle muškáty v truhlíku čekají na déšť, dlouho je sucho. Sousedka chytla do ledvin koliku, nedošla k poště, zvedli jí důchod. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Z cingotu jehlic rodí se ozvěny, na malé hroty usedl motýl. Nevěsta v bílém vdala se bez věna, rodiče v slzách, ženich se opil. Pak jeho sestra přijela na kole, někdo jí z auta ukradl kola. Nevinné děti zůstaly po škole, po vzoru dospělých vole šli volat. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Žádná změna. Takové horko, potím se na dlaních, celý se lepím jak mucholapka. Dívám se, dívám, z CDčka vyzvání napsal a zpívá pan Petr Hapka. Konečně mraky zakryly oblohu, koncertní léto hromů a blesků. Pak prudký liák umyl i výlohu a já jsem rád, že žiju v Česku. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty. Kupujte příběhy, chutnají sladce, vykřikne prodavač bez jména. A tetka z lavičky obrace hladce plete své jistoty.

0: Sama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Na ostrově Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše jen sobě

Je jinok, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití. Vykřičené domy, opium a

Víte, ono velký, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolívá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Víte ono, holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: má i dálenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: 8.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

za chvíli mi bude k ničemu. Můj kabát a kudlovem pro tátu. Já už stojím před

můžu se tvářit veselé, můžu vypadat smutně, může se zdát, že je mi všechno fuk, absolutně. Můžu ti posílat květiny, můžu ti každý den psát, ale to dělají jenom blázni. A to já ještě nejsem.

oči i ruce ti zavázat a dělat si, co budu chtít. Můžu být hodný chlapec a nechat si o tobě jen znát, ale vzdávají se jenom blázni, a to já ještě nejsem snad.

nám nepůjde tak lehko vidět, jak se na tisíce kusů tříští. Budem zase roky čekat na tu příští a zatím mít o čem psát.

a že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí.

vítr z jihu. Čekej, což pak nevidíš, jak mi v očích mraky plynou. Což pak nevidíš, jak mi v očích

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.

pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči

ho dovolili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrozi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýna.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná a ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putna. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxík.

Jednou v zimě, tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince. Něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písk, zatracenej komár.

po Praze. Těch bylo vždycky dost a říkaj tomu šikovnost. Pijí mi krev a ještě chtějí, abych tleskal jejich odvaze.

dlouhou kravatou na bedně vodu whisky. Stojím s dlouhým obojkem, jak stájovej pinč. Tu kravatu, co nosím, mě na vlík jsou celič.

0: straně počítám v oken 60 a nikde závory či přejezd nechráněný. Je starý noční hlídač se svou kujarou, se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde závory či přejezd nechráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor a nikde písko není.
2: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

jak nad hrobem dívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu zboru

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve

Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama

tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátka. Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti, vždyť máš srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Že ocel nespadá pod organické látky, je na tebe, kotě, neutronka i já.

polikám na sucho a zahřívám jeden. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílám za listem list.

nad sebou chuť vstát, z jakýže dál zemět někoho rád. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár směšných pater a je to něco.

když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už zdá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no. Zase nic.

každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou, než rytmu svých.

jako zvon, jako bys cítila, že se ti v prsou rojí hadi.

Kdybych měl napsat báseň na tvou kůži, musel bych psát až do skonání věků. O tom, co šeptá při doteku, o tom, jak chutná, když se chystá k spánku, o tom, jak voní ráno do červánků, o tom, čím jiskří do hedvábné noci, o tom, jak krášlí všechno to, co nosí, o tom, čím ukájí má žíznivá ústa, žádoucí oči a horoucí čelo. O tom všem by se v básni vyprávělo. Protože ale báseň na kůži by mohla vyznít jako anachronismus,

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

a delfínice fína sebe pískají. Bí, bí, bí, bí, bí. A já čtu ve slovníku Česko delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

nenašel jsem svorník, nebo zapomněl, nevydržel žádný z mužů. Byl jsem jedním z nich dálnic. Údolí teče řeka,

On vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku,

a pytle svůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Důvody žádný opožděný.

Kroužky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

noc nad hlubinou, domů směr už ved. Kolébám v síti své, jsem usnul hned. Sen dostavil se, živý po chvilce, o lordu Franklinu a jeho posádce. Se stovkou mužů Franklin zamířil.

stolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky. Posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvav, zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kaňonem, vyklekují plány, kupí, fotí si ho dronem. Betonem zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový Jižní Tah. Pomoz nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklí karty, hrajou pokr vo dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým okamžiku stačí malej trik.

ode všech prašivých banditů. Chuck trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží,

0: se na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane vždy malebnost, dobrý song a čest.
1: Je krátce po 13. hodině.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

do očí dveřních skel se dívám. Na masky, co klíčovou dírkou teď vyfouknou mi duši,

Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Pandole rozhrají, řetízkový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a señorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: kukuřičný pole.
1: Vyrostl jsi z opice.
0: Kukuřičný pole.
1: A tak si na ní někdy hraješ.
0: Kukuřičný pole.
1: Někdy si na ní hraješ.

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

krát. Krunýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva.

rád. Kronýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kam nás to znovu zanese. Jsme jako prázdný tramvaje, z jednoho konce na druhý. A na konci nás probudí řidič, co dávno ztratil zrak. Jsme jako listí ve větru, dnes koutě, zítra do oblaka.

marně po vzduchu lapáme. Jsme bezejmený potůčky, do velkých řek se vléváme a hledáme, co

jsme jako mince v oběhu. Vždycky to za to bude.

se jednou potkáme, zhrabaní na stejné hromadě, budem si šeptat něžnosti, až oheň v dým nás rozpustí. Jsme jako listí ve větru, a o nic míň, a o nic víc.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět.

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy jsi dobýval, teď jenom na výlet, roste.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Co se to stalo? Ve vzduchu kolem nás pohledy skrýváme, skrýváme v sítích hřas. Řekni mi, jestli umíš dělat, že nerozumíš. Řekni mi, kdo.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští,

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

po nich jedu z pastvin velkoměsta k vám. Na místo vánku, uprostřed luk, zpívám k spánku, dopravní hluk.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal. A že prý si mám taky hodit, a když padne šest,

pyšných polipků. Zakryla si rukou, že prej to její štěstí škrtí jako had. Pak usnula opilá na gauči, jen v punčochách.

chvilek nevinnejch. Že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Peco splyne tu, a my jsme tady, stále tady v Vinetu.

Přešlo mnoho sluncí, rudý bratře, napříč naším oknem v prvním patře. Čas jako Rio Peco splyne tu a my jsme tady, stále tady.

0: Jdeme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V jedným dumku na zarubku měl na schlopech švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ní mjala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, o tej svojí robce všichni

Jsem námořník, kterému utekl vítr z plachet. Jsem hloupý Honza, který šel do světa bez buchet. Jak ale doplout na nejbližší pevninu?

narození je na bok. Jsem prasklý hrnek, ve kterém není ani lok. Jak potěšit děti, jak získat jejich přízeň, čím zahnat nekonečnou.

0: kdo ti bude krýt záda.
1: Ztratil jsem svoje srdce a nemůžu ho najít. Možná, že u ledu je

Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli ji a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se na talířky.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: dva, tři, čtyř.
1: Vem mě na výlet, jako když lodě plují před. Mé smysly zmizí hned a ruce jeden let. Tak čekám jenom na svý boty toulaný. Já půjdu s tebou, kam jen chceš. Já připravený jsem se svým vlastním průvodem. Ty tančíš tu mým snem. Slib

můžeš mě slyšet smát se, jak blázen ve slunci sám. Nikoho na mysli nemám, snad jenom útěch ke hvězdám. Já vím, že nebe stejně ploty nemá. A pokud slyšíš, že jsem v rýmu, náhodou se splet, zahraj tamburínou hned, dřív než budu starý kmet. Někdy je lepší než

písničky umíme, jak loďky skládat, natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem tresátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

0: 声。
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, bo z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale to včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pre krtkům zaručuje,

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem. K.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Bazilejské před šantánem modrý svět, je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám, jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech sochám všech svatých na mostech, před očima stále.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždy

Žili jsme spolu, i když se to nezdá. I několik týdnů na koleji hvězda. Půlku mýho srdce v pokoji si měla. Jak to, že si na to

A ještě než roztál, dala si mi něhu. Dala jsi mi sebou, dala jsi mi tolik. Opil jsem se tebou, těž

Když jsem se zbudil, nebyla si tady. Dokola jsem chodil, nevěděl si rady. Rozbolelo slunce, rozbolela duše. Rozbolelo srdce, roz

co člověk chce, má mít. 2. prosince na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince starý muž řekl

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny.

korytem brát, nechtem dávat a lídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed. Když ztratíš všechny známy, zkus trochu vína.

se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

návsi koušou všichni psi a všechny holky řeknou si, dnes se to nepovede.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

a smrt kašlebí se, přináší na míse, přináší na míse dary, co sobě jsme dali.

6 milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil lé.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: pár minut po 21. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajúplných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trapy.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

Jakub, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem, však sny nestárnou, tak díky.

tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitý.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

Holky barvy bronz a barvy pivní sýr. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být náhodou.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každej úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornela muty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každej pytel z juty, ale žádná, věř mi,

bojovat s lotry a ničemi. Donald, kde bojovat se svými zbraněmi? Za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, kdo zbraně

se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka, len co se zavírá v pěst.

0: mi praská večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.
1: Mám hlavu línou jak noční vavřinec.

ucho do naší beznaděje. Stojíš tu tak trochu na vlastní nebezpečí. Svatý Václave, neodjížděj a zůstaň s námi. Vévodo naší víry,

měníme místo držící jako ohlávku. Svatý Václave,

u skleněných dveří. Nasedni se mnou na hejno hůz, jeď se mnou jednou, jeď se mnou.

co se bojí tmy. A já chtěl svítit na tvých cestách. Byla zvíra, kterou uctíval jsem potají. Do půl těla svlečena si mě prosila, ať počkám,

Až přijde zima, listí opadá a zbyde jenom holý kmen. Snad se stulíme a usneme.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Širé a nekonečné jsou pláně carské Rusy. Na nich se krčí ve své píše směšná panská usedlost. Nikita Ivánič tam vládl sotva stovce lidských duší. Teď leží na marách a v domě nezvaný je host. Proč po něm netruchlí jeho mladá žena? A dveře ložnice jsou na dva zámky zamčené. A tváře sloužících jsou jak kamenná stěna. V rozsudku zažloutlém se možná dočteme.

0: Rakev je malý byt, není v ní prostor žádný. Sedíš tu se mnou svými verši, Toyota.
1: Když tě chci políbit, jsi strnulý, jsi chladný.

0: kousek na světlo do spáru poezie. Tvou hlavu držím ve svých dlaních jako král.
1: Už se mi popletlo, kdo zemřel a kdo žije.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: když publikum málo tleská.
1: Ještě se vrátím v jiném těle, rozhodně poznáš mě lehce, budu se bavit a bude

Ty starý noviny. Prázdnej dům bez hlasu, prázdno, prázdný postele, mám předstírat noblesu, ta samota mě sežere. Tak co teď s tím? Všude černá a rudá. Žádná radost pro mě,

Nový talíř vložiti, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu

Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně,

nešlo domů, a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: To, co dělá píseň písní, není nápěv a pár slov. A není výkřik srdce v tísni, není faninkový lov. Není solo žhavých strun a není pivo, není rum. To, co dělá píseň písní, to je textařovo um. Dej nesmyslu výraz a

Čil, kde kdo metafory kupí, chce být velký poeta. Text je uslintaný, tupý, žádná díra do světa. Jiný zase chrlí smutek, až se těšíš oběsit. Nejraději bys honem utek, ať už rychle v hrobě si. Dej nesmyslu výraz a každej si ho koupí. U písní to není jinačí. Váháš, zdali autor je opravdu tak hloupý.

Radši pořád škrtám řádky, zase další vyplavou. Listuju si blokem zpátky, hledám hudbu chytlavou. Spoustu textů už jsem zavrh, vyhodit či nedopsat. Píšu málo, mám však navrch nad tím, co chci sdělovat.

scházel, jenom blázen by se hnal, černou hlínu rukou házel a o život se rval. Tam ocelovou jezvou člověk krotí zem, jak neústupnej pokrok ten.

Už není cesty zpět a mozoly, co pálí víc než rozpraskanej red. Svaly žene lidská vůle, která neví, co je strach. Stroj drtí jen když z kotle pára dodá pístu tlach. Ránem probíjí se k světlu, už končí se ten hon. Dech posledního metru, pak v hrudi prasknul zvon.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Rádio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na struhadle vrásek naporucuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: zmáknutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem. Život je stěhován.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné lžíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od buchar upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

oken sirné knoty a na křidový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevus z prsteníčku. Bojím se bojí ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když můj děda přišel do let, snídal opiát. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Sladkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

ego, malý penis, sádla přesera. Tak může být popsa Denis, pravzor debila. Po nocích si léčí mendrál.

zase uvidím svět v absolutním negliže. Se smolím si pár vět, jak je tu krásně pakliže. Něco pro sebe máš, třeba svůj odčenáš. Dneska nebudu spát, díky tmě vidím světlo a naopak. Díky pláči rád se chechtám, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak. Díky tobě pod mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ztráta času těžkej hřích. Budu jen stlát v myšlenkách zmatených.

přechechtá, no je to tak. Díky pravdě poznám omyl a naopak, díky tobě pot mě polel, no je to tak. Dneska nebudu spát, ani chvíli, jak se zdá. Sednu na peřiňák a budu zkoumat to svý já. Dnes budu mít průan v tkáni mozkový. Dneska nebudu spát.

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte, chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje, až kubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Oba ťák si čistí ty svý mozol na tý klapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzána. Úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva.

Osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

kdo by jednou chtěl bejt opravd dětskej chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a stačí, aby se jí

Do postele stop, je do pito, je dohráno, je ráno. Nohama stírám rosu na kolejích. Když na tramvaj čekám, přečtu si denní tisk a zjistím, kdo se to ke mně tisk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.